0: to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
0: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: Rádio Hana.

0: Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr. Let me say the same.

0: Radio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Hledat pštrosa na nízkým jeseníko je trochu odvážný. A kdo ví, ešle ve pštrosím údolí vůbec nejací so a kde se takové název vzal. Ale pokaváť vám nende o exotickou drubež, stojí to za pěkné špacír kolem Mlenského potoka, které se v hrobé vodě vlívá do Bystřece. A právě hrobá voda může být do údolí startovní čáro. Tentokrát platí ono okřídlený, že aj cesta může být cíl. To znamená, že nende o to dojít k nejakýmu divo světa, ale tým divem je samotná cesta s vodníma kaskádama, menšíma vodopádama nebo naopak okolníma skalama pštrosího kaňono. Rozhodně je tam na co se dívat. Z hrobé vody po modré můžete přes pštrosí údolí pokračovat kolem Žadovské stodánky až do Pohořan. Vende to na 5,5 kilásko. Rádio Hana.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Tomorrow. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, o hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Kohouti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou Vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Rádio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Pany, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ráno na Hané.
4: Jsem

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: zeleniny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím Rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 43 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
1: Dobré ráno.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska to vemem kousek za Hanušovice, konkrétně do Potučníko. Ale ani to ještě není cílová páska. Odsáď si vešlápnem ke svaté Aně. Přerozeně to není hratva o nejaké vzdálené příbuzné, ale osvěžení tam aj tak nejaký bode, pokaváť vemete zavděk vodě ze stodánke Prameň svaté Ane. Té je zasvěcená aj kaplečka o prameňa. Historia poutního místa je známá až ze 17. století. Po odchodu německého obyvatelstva po druhé válce ale začala kaplečka ze 30. let chátrat, až byla v 60. letech stržená. K obnově došlo roku 1991 za přespění potomků bývalých obyvatel. Vélet ke svaté Aně můžete začít třeba ve stoupením z vlaku v Potučníko. Po žloté a pak po červené vás to dovede do Hanušovic. Vende to na necelých 10 kilásku.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47, výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Runaway. Přátelé, zdravíme všechny, přejeme pohodový víkend. Mimochodem, když nám přes cestu přeběhne černá kočka, většinou to prý přináší smůlu, ale přátelé, mě dneska v parku přeběhl přes cyklostezku zajíc. Zajíc, zajíc. No a to je možná dobrá zpráva, že nás třeba dneska nikdo nedoběhne. Tak zdravíme všechny a hrajeme si dál i po 7. hodině ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Právě už jsou připravené a k tomu samozřejmě přihodíme i počasí na celý víkend. Rádio Haná, teď je 6.57.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše Report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
2: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků.

0: letošního roku do dubna roku 2027.
1: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Hlas lidu.
1: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
2: Sport.
1: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i o víkendu.
2: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.
2: Víkend společně.
3: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin, 14 minut, nahané teď, vracíme zpátky 90. Tohle jsou Škorpíci. O půl osmé tady budou tradičně naše tipy, kam vyrazit. Mimochodem o tomto víkendu můžeme jít třeba v Olomouci na fotbal, v Prostějově na speciální piknik a Slatinice chystají loučení s létem v burčákovém stylu. O půl osmé si povíme víc. Teď už jsou tady taky naše víkendové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Pany, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co my ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Je tady sobota, jsme na začátku 7.30, ano, je 7:30. My samozřejmě vyhlížíme dál. Ten nejlepší hudební výběr a taky ty nejlepší akce v našem regionu. Klasika, zítra tady v neděli, jdeme v Olomouci na fotbal. Sigma hostí Spartu, prý je opravdu vyprodáno, takže bude to hukot v neděli na Andráku od 15 hodin. A mimochodem už od 12 tady bude speciálně fanzóna s rádiem Haná. Prostě piknik máme dneska v Prostějově. Od 9 do 12. Je to velmi příjemné dopoledne ve smetanových sadech, spousta jídla, pohodička, setkávání s přáteli, s rodinou. Naplánujte si to. Navíc pro děti jsou tady připravené hry, soutěže i skákací hrad. Prostě piknik v Prostějově. A loučení s létem budeme mít dnes v Lázních Slatinice a neb in Burčák a víno Veritas. Takže, jak už název napovídá, čekají nás ochutná vín, burčáků, budou tady i lázeňské speciality nebo cymbálovka. Dneska odpoledne v Lázních Slatinice. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Naleju si nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: si sobotu s Rádiem Vlna, ano, užíváme si víkend. Naše uši jsou samozřejmě v pohodě, protože tady pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr, ať už je to Ava Max, nebo za chvilku Whitesnake a Taylor Swift. Ale co naše oči, jak se o ně staráme, kam my vlastně pořád koukáme.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak, na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20. A teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.

Pěrem nahané taky nejvíc zpráv z našeho regionu. Mimochodem už za okamžik se dozvíme, jak vlastně dopadla včera hokejová mora, jak to zvládla z Plzní. A budou to dobré zprávy. A po 8. hodině tady u nás nahané. Hit za hit.

0: se na tohle těšíme. Rádio Hana, teď je 7:57.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
5: Prostějov aktuálně.
4: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
6: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupínka pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
4: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
2: Sport.
4: Hokejisté Olomouce slaví první vítězství v sezóně, když ve druhém kole extraligy porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Hosté přitom ještě v polovině třetí třetiny vedli 2-0. Domácí ale předvedli parádní obrat. Hanáci tak svým fanouškům připravili infarktový, ale nakonec vítězný hokejový zážitek.
2: Počasí.
0: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že ve městech teď máme celkem klidný provoz, ovšem máme taky hlášené policejní hlídky. Například v Olomouci, na Pavlovické, kousek od Lidlu, anebo na D1, na exitu Hulín Západ. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou kvůli opravám potrubí vodovodu. Nedostaneme se z Havlíčkovy ulice na Albertovu a obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
9: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žil jste pár let v Německu. Co ve vás zůstalo?
1: Zůstalo ve mně docela dost bavorského piva, protože to jednak mám rád a myslím, že Bavoráci jsou v tom fakt opravdu dost podobní Čechům. No ale když nad tím přemýšlím, tak stejně něco konkrétního jsem tam asi odkoukal a přivezl si domů. Tam totiž se mi zdálo, že když jdu po ulici, tak mě i neznámý člověk, který mě míjí, tak mě vždycky pozdraví nebo pokyne, nebo se aspoň pousměje. No,

0: jsem si to přivezl nějak sebou, takže hlavně v okolí našeho bytu se snažím pozdravit i cizí lidi.
1: Jak na to reagují?
0: Ano, a mě hrozně baví, jak jsou rozpačití a jak se snaží uhýbat očima, nebo občas je aj snaží vykroutit, hlavně abychom se nemuseli spolu bavit. A myslím, že tohle je hrozná škoda, protože tak obyčejná věc, jako je pozdravit kolem jdoucího, obzvlášť ve vašem okolí, vytváří z jakési anonymní ulice něco, čemu můžeme říkat sousedství.
1: Stýská se vám po Německu?
0: To asi ne, mám to tady radši, protože mě tam hodně chyběl český smysl pro humor.
1: Říká Marek Zelenka, děkujeme.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Na Hané hrajeme a bavíme, všechny vás taky moc zdravíme. Je tady sobota, je 19. září a mimochodem dneska je prý Mezinárodní den mluvení jako pirát. Takže dneska to teoreticky můžeme dát na Jacka Sparrowa. Jinak o 8:30 spolu vyrazíme na houby a do kina. A dneska na Hané taky slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ty ne, nesahej na to.
0: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: Because I Love You. No ne, samozřejmě milujeme ten nejlepší hudební výběr. Hrajeme ho také o víkendu. Tohle je Stevie B. Za chvilku vzpomínka na Mackyho sbírku, nebo dáme bondovku od Adele. Bude Skyfall. Bylo 8:30, zdravíme všechny. A musíme říct jedno, přátelé v olomoucké pevnosti Poznání, je to prostě na houby. A to doslova, protože my tu máme houby v nadživotní velikosti, máme tu i mykologickou poradnu. Takže pokud vás tenhle ten svět fascinuje, stavte se na houby v pevnosti, teď o víkendu. A taky víme, kde dávají nový hororový příběh Resident Evil, takže speciálně pozvánka do kina. Dneska promítáme v olomouckém Premier Cinemas, v Uničově, ve Svitavách, v Rýmařově nebo v Otrokovicích. A co pro nás má naše oblíbené kino Štěpánov? Odpoledne to bude z Bruce nový Spider-Man a pak taky zveme na komedii, která ještě voní létem a mořem. Tak to je pět čvestek. Tak co, vyrazíte?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
3: Za stovku do Premier Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v Premier Cinemas Šantovka.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
7: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší.

0: Na Hane vracíme zpátky 80. Tohle jsou Starship. Aktuální čas 8:47. Na Hane pro vás vždycky sledujeme ty nejlepší akce v regionu a taky víme, co aktuálně máme v kinech. Ano, právě teď omrkneme filmové premiéry tohoto týdne.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho Parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
4: Jako žena jsem se připadla úplně odepsaná.
3: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
2: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
5: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Hanou a na našem radiovém Facebooku se ptáme na zásadní věc, jaké máte vlastně plány na víkend, kam třeba vyrážíte. Klidně nám napište, my to na Hané moc rádi odvysíláme, moc rádi vás pak pozdravíme mezi 10. a 12. v našem sobotním Juboxu. A po 9. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě Imagine Dragons. Taky Weekend. Nebo Vašo Patejdl. 8.58, na Hané jdeme dál.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
3: Sport.
5: Olomouc se v neděli chystá na vyprodaný zápas Sigmy s pražskou Spartou. Začátek je ve 3 odpoledne. Fotbalovým fanouškům se doporučuje, aby dorazili na Andrův stadion s předstihem. Fanzóna s naším rádiem tu bude už od 12 hodin. Před utkáním se Spartou nabídneme bohaté gastro, soutěže i autogramiádu hráčů olomoucké Sigmy.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
6: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci velmi často strážníci provádí měření na rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar můžeme potkat taky ve Šternberku na Jivavské. A připomínáme, že dlouhodobě je omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou samozřejmě značené. S námi máte přehled, víte, co se děje před vámi i ve zpětném zrcátku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Víkend společně.
8: Rádio.
3: Nejlepší hudební výběr.

Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend, je

0: Julie Taxi, tohle je Vanessa Paradis, tady u nás nahne za chviličku víkend, protože je sobota, nahne si hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr a máme pro vás také vždycky ty nejlepší tipy, kam můžeme společně vyrazit. Otázka zní, na co máte chuť? Na víno, na bramboráky, na tvarušky. My tady totiž budeme mít všechno. Ještě před 9:30, tak určitě zůstaňte s námi. Přejeme pohodovou sobotu.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád.

0: nejlepší hudební výběr, taky ty nejlepší akce v našem regionu. Začínáme na Olomoucku. Příkazy dneska pořádají tradiční vinobraní. Večer tady zahrajem skupina Roxy. Bramborákové hody, tak ty se konají v kempu Pádlo. Horce nad Moravou, ano, tady si můžeme skutečně dát ty nejlepší domácí bramboráky všech velikostí a chutí o tomto víkendu v Horce na Pádle. A pak jsou tu ještě dožínky, tvaruškové dožínky v Lošticích. Takže nejenom tvaruškové speciality, ale i spousta dalších dobrot, farmářské trhy nebo cymbálovka přímo na náměstí Míru v Lošticích. Budeme se těšit. A ještě je tu jedna speciální pozvánka na koncert tří kapel Sakai Club a Hi-Hat Maronto. Bude to v pondělí 21. září večer v kabinetě Mus v Brně. Ano, můžeme si udělat výlet a jenom podotýkáme, že Sakai Club, to jsou vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 a Maronto, tak to jsou zase naši finalisté z letošního ročníku v kabinetě Mus v Brně. Sakai Club, Hi-Hat Maronto. Tak co, stavíte se?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
11: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Hana.

0: Rádiem Hana dáme kafem a teď ve 9:45 můžeme taky vyrazit na nějaký ten zajímavý výlet. Ať už to je něco tradičního a typického, nebo to může být i docela exotika tady u nás na Moravě.
1: Rádio Hana uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Hledat pštrosa na nízkým jeseníku je trochu odvážný. A kdo ví, ešle ve pštrosím údolí vůbec nejací so a kde se takový název vzal. Ale pokaváť vám nende o exotickou drubež, stojí to za pěkné špacír kolem Mlenského potoka, které se v hrobé vodě vlívá do Bystřece. A právě hrobá voda může být do údolí startovní čáro. Tentokrát platí ono okřídlený, že aj cesta může být cíl. To znamená, že nende o to dojít k nejakýmu divo světa, ale tým divem je samotná cesta s vodníma kaskádama, menšíma vodopádama nebo naopak okolníma skalama pštrosího kaňono. Rozhodně je tam na co se dívat. Z hrobé vody po modré můžete přes pštrosí údolí pokračovat kolem Žadovské stodánky až do Pohořan. Vende to na 5,5 kilásko.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Léto ještě nekončí. Ve vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.

Na Hané si užíváme víkend v plné parádě, je tady sobota, možná, že jste vstávali později, tak s námi teprve snídáte, no ale možná, že už si zase dáváte dopolední svačinku, pokud jste ranní ptáčata. Po 10. hodině, každopádně

0: Je toho fakt spousta. Takže, co si k tomu zahrajeme?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude kapela Krištof. Taky Wild Republic. A určitě potěší také Celine Dion. Rádio Hana, teď je 9.58.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští olomoucký Report, jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
3: Sport.
5: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože Blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
4: i v sobotu.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad dvacítkou. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali třicítku na svornosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
8: Rádio Hana
3: a Jukebox.
8: Rádio.
3: Nejlepší hudební výběr.

Nahané dál hrajeme a bavíme, nahané si dál užíváme víkendovou pohodu mezi 10. a 12. Jsou to taky naše vzkazy a pozdravy ve víkendovém Juboxu. Zdravíme všechny, třeba posluchačka Jana posílá pozdrav z Nemilan, kde zrovna dneska slavíme 80 let Sokola, takže se bude zpívat, bude se tančit. Zdravíme taky do Zábřehu, kde budeme mít dneska jarmark, zve Janička Jilková a rovnou posílá taky velkou gratulaci k narozeninám své tchýni. Bude to takzvaně 6-7, tedy 67, takže Dášence do Kolšova opravdu jen to nejlepší od celé rodiny. A v Lošově to dneska hraje všemi barvami. Kateřina tady maluje dětem na obličej a vlastně už se nemůže dočkat neděle, protože pak vyráží se svou rodinkou letadlem do Tuniska. No tak užívejte si cokoliv, co s námi děláte. My posíláme dál ten nejlepší hudební

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, ale studoval jste práva v Německu. Kde?
1: Studoval jsem v Bavorsku, to město se jmenuje Passow a je to taková poloviční Olomouc s vyhlášenou univerzitou. To město je na soutoku dvou velkých řek, Inu a Dunaje. A často zrovna na ty řeky vzpomínám, protože to město vlastně s těma řekama žilo. Tam náplavky pulzovaly životem každý den a i když několikrát do roka se zalili vysokou vodou, velkou vodou, chodili jsme po kotníky ve vodě a vlastně to nikomu nevadilo. No a když to srovnám s olomouckou náplavkou, po které se vlastně nedá ani pohodlně projít, tak mě to hrozně mrzí.
0: Jak využívali řeku studenti?
1: Naším oblíbeným sportem pasovských studentů tak bylo splouvání řeky Inn. Vlastně jsme skočili u univerzity do ledového Inu, ten měl třeba 11 stupňů a nechali jsme se táhnout proudem až na soutok do teplého Dunaje, který měl třeba 20. No a až mi vyrostou děti, já se takhle hrozně těším, že budeme splouvat na nafukovačkách v Olomouci, třeba Mlýnský potok skrz centrum města.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Posloucháte Rádio Hana.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
6: Zatancuj si so mnou!
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
11: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Rádio Hana.
12: Doufal jsem, že jsem

0: Posloucháte Rádio Hana, ať už plánujete cokoliv, tak počasí nám neskutečně přeje. Jak píše třeba posluchač Lukáš, v Chomoutově dneska máme fotbalovou sobotu, tak se budeme těšit. Sokol Chomoutov hostí Sokol Kladky od 15.30. Posluchačka Pavlína dneska míří na zámek a hrad Buchlov. Petra, tak ta už se těší zase na pekelný Bouzov. No a Milunka Přikrylová nás všechny zve do Slatinic na loučení s létem. A jestli máte rádi akční podívanou, tak jako Jakub, tak můžete vyrazit na dny na to do Mošnova. Takže ať už budete kdekoliv, my vám rozhodně přejeme dál skvělou zábavu tady u nás na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Nahané romantika od Europáku. Za chvilku už budem 10:45. No a my tady pro vás máme taky tipy, kam vyrazit. Přímo od nás z rádia Haná, taky samozřejmě od vás, od posluchačů. A je to pěkně pohromadě v jednom balíčku, v jedné minutě. Tak si pojďme vybrat.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Jste na té správné vlně a taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Začínáme v Olomouci, v pevnosti Poznání. Je to na houby, a to doslova. Máme tu houby v nadživotní velikosti i mykologickou poradnu. Dnes a také zítra. Loučení s létem se koná v lázních Slatinice, aneb in burčák a víno Veritas. Takže ochutnávky vín a burčáků, k tomu lázeňské speciality i cymbálovka. Dneska ve Slatinicích. Příkazy, tak ty dneska pořádají tradiční vinobraní. Večer tu zahraje skupina Roxy. Bramborákové hody se o tomto víkendu konají v kempu Pádlo v Horce nad Moravou. Tvaruškové dožínky máme v Lošticích, to znamená nejenom tvaruškové speciality, ale třeba i farmářské trhy a den otevřených dveří v Muzeu olomouckých tvarušků. A na malé i velké návštěvníky se těší pekelný hrad Bouzov. Dneska je tady den plný mystiky a zábavy. Na hradě jsou veselí čertíci i strašidelní krampusáci a taky skřeti a čarodějové na pekelném hradě Bouzov. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Padá hvězda. Něco si přej?
5: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
6: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
5: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. nášnet.org.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shuttle.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Za stovku. Do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
5: Jsme Rádio Hana.

0: My se s chutí za okamžik pustíme do další hodiny, která je opět juboxová, to znamená, že nahané vaše vzkazy a pozdravy z rádiového Facebooku, spousta tipů, jak si společně užít víkend. Takže co k tomu budeme hrát?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Ale Farben. Baby goodbye. Po 11. hodině taky Adam Ďurica. Nebo Kylie Minogue. Máte dobře naladěno, Radio Hana teď je 10.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Od nás víte, že tento týden zemřel olomoucký podnikatel a patriot Richard Morávek. Jak píše Report CZ, v Olomouci aktuálně máme dvě pietní místa. Lidé na Richarda Morávka mohou zavzpomínat v sídle firmy Redstone, na envelopě a také v galerii Šantovka. Na letišti v Mošnově se konají dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Pro návštěvníky této dvoudenní akce je na každý den připraven nabitý 8-hodinový program plný atraktivních ukázek. Pokud vás zajímá špičková vojenská technika, rozhodně si tento zážitek nenechte ujít.
3: Sport.
4: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že sobota je dál většinou polojasná se sluníčkem a s teplotami lehce nad 20. V neděli by to mělo být podobné. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů. Ale pozor, zítra od západu čekáme víc oblačnosti, což znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže v neděli pro jistotu nachystáme deštníky.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci na Chválkovické a máme hlášené i policejní hlídky. Například na D1 na exitu Hulín Západ anebo na dálnici D46 u sjezdu na Vyškov. Tak ať vás auto poslouchá a cesta příjemně utíká.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Hana
3: a Jukebox.
1: Rádio
3: Nejlepší hudební výběr.

0: se senzačně víkend s Rádiem Hana je v plném proudu, je tady sobota, vy víte, jak si to s námi užít. Píše nám třeba na rádiový Facebook Naděžda, která míří do lázní Teplice. Na den zdravého srdce. Ano, tady nás čeká spousta inspirativních přednášek, třeba i ochutnávky zdravé stravy, fitness a Nordic Walk-in. Posluchačka Alenka zdraví z oslav v Havlíčkově Brodě a píše nám taky Jirka Ošlejšek, že po dnešních pracovních obchůzkách plánuje večer taky nějakou tu grilovačku, protože počasí je na to ideální, tak si dál užívejte pohodový víkend s Rádiem Hana.
1: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Zatancuj si se mnou, Adam Ďurica nahané v našem Juboxu za pár minut další vzkazy a pozdraví třeba i těm, co mají víkendovou službu, těm, co musí pracovat. Tak rozhodně poslouchejte dál, my na vás myslíme.
1: Radio Hana.
2: Jubox.
1: Vyberte si své oblíbené megahity v Juboxu Rádia Hana. Každý víkend v 10 dopoledne. Více na www.radiohana.cz. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Rádio Hana
1: a Jukebox.

0: všechny, ať už odpočíváte nebo makáte, ano, možná máte pracovní víkend, my na vás myslíme. Zdravíme třeba Dagmar Kubátovou, ta je na denní službě médií, taky v pracovním procesu, a Zdenka ta má ponoční, ještě se na chvilku prospí, aby zase mohla jít večer do akce. Píše nám taky Vladimíra přímo z práce, posílá pozdravy a s rádiem Haná se vyloženě celý den usmívá. Díky. A posluchačka Květa to dneska bere zodpovědně, nejdřív darování plazmy v Olomouci a pak nákupy. Moc díky, že posloucháte, Rádio Haná je tu pro vás, hrajeme si dál, za chvilku tady budou Jeleni, anebo taky Kylie Minogue.
1: Rádio Haná.

0: Rozhodně zůstaňte nahané, za chvilku vám zahrajeme třeba taky Briana Adamse. A dozvíte se, jak si v pohodě a ve zdraví užijte třeba takový hlučný hokej i s našimi dětmi.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Rozjíždí se nám hokejová extraliga i nižší soutěže. A co to znamená? Než vyrazíte fandit na zimák, máme pro vás tři fanouškovské body, na co nezapomenout. Za prvé, na staďáky po letní pauze dorazte dřív, užijte si rozbruslení a aspoň se nebudete po úvodním hazování prodírat přes celou tribunu se slovy pardon, pardon, promiňte, já se potřebuji dostat tam na ta místa. Za druhé, berete děti? U hlučnějšího kotle jim sebou na stadion přibalte chrániče sluchu. Bubny, sirény a fanouškovský řev dokážou být pořádně hlasité a ne všechny děti to mají rády. Konečně za třetí, společnou fotku si udělejte před zápasem a potom dejte mobil do kapsy a užijte si utkání na vlastní oči. Nejlepší hokejová atmosféra se totiž do displeje telefonu nevleze. Tu musíte prožít na vlastní kůži. Fandíte olomouckým Kohoutům, šumperským Drakům, Bovrům z Valmezu, přerovským Zubrům, hokejistům Vyškova anebo Kroměříže? Buď jak buď, šálu na krk, hlasivky připravit a užijte si zápasy. Hokej je po letní pauze zpátky.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
9: Luskni CZ.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
11: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Rádio Hana. You got it!

0: Jsme tu s vámi, jsme tu pro vás. S Rádiem Hana děláte vlastně všechno možné i nemožné. Teď je o víkendu, možná něco spolu slavíme, nějakou party pořádáme. Jezdíme na hrady, na zámky, chodíme na fotbal nebo na nákupy, na víno i na burčák. Na Facebook Rádia Hana nám píše třeba taky Emílie, že razí na zahradu zpracovávat hrušky na kvas. No a pozor, přátelé, dneska má svátek Zita, to znamená, že slaví taky Zitule Kačmarčíková. Všechno nejlepší přeje celá rodina a taky teta Martina. Tady u nás na Hané.
1: Tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
2: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Posloucháte Hanou, tohle je Eros Ramazzotti a tohle je vlastně taky oficiálně poslední letní víkend, protože ve středu 23. září nastane ten astronomický podzim, nastane podzimní rovnodennost. Ano, s tím se počítá. Tak si víkend užívejte v plné parádě tady u nás na Hané a my vám k tomu dál budeme hrát i po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Bude

0: anebo se na vás těší slza. Rádio Haná, jedeme dál, teď je 11.58.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Díky, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
5: Prostějov aktuálně.
4: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
6: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinka pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
4: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
2: Sport.
4: Hokejisté Olomouce slaví první vítězství v sezóně, když ve druhém kole extraligy porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Hosté přitom ještě v polovině třetí třetiny vedli 2-0. Domácí ale předvedli parádní obrat. Hanáci tak svým fanouškům připravili infarktový, ale nakonec vítězný hokejový zážitek.
2: Počasí.
0: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, Slavonínské, anebo na Jižní. Se stacionárním radarem se můžeme potkat také v Chomoutově, na ulici Dalimilova, nebo v Týnečku na Šterberské. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou kvůli opravám potrubí vodovodu. Nedostaneme se z Havlíčkovy ulice na Albertovu a obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak buďte na cestách v klidu. Cíl vám rozhodně neuteče.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
9: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: sobotu.
1: Ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že víkend trávíte právě s námi. Je tady sobota a nás v téhle hodině čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek a kdo narozeniny a vůbec zjistíme, co zajímavého si připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Aluminper. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper. Pergoly z hliníku CZ.
4: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ty ne! Nesahy na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: ze stolu.
1: Zity, všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 13 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnice dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem v našem regionu plánuje ředitelství silnice dálnice další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
1: Sport.
3: Olomouc se v neděli chystá na vyprodaný zápas Sigmy s pražskou Spartou. Začátek je ve 3 odpoledne. Fotbalovým fanouškům se doporučuje, aby dorazili na Andrův stadion s předstihem. Fanzóna s naším rádiem tu bude už od 12 hodin. Před utkáním se Spartou nabídneme bohaté gastro, soutěže i autogramiádu hráčů olomoucké Sigmy.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci velmi často strážníci provádí měření na rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar můžeme potkat taky ve Šternberku na Jivavské. A připomínáme, že dlouhodobě je omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou samozřejmě značené. S námi máte přehled, víte, co se děje před vámi i ve zpětném zrcátku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
7: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských plesů a myslím, že tím vytváříme fakt širokou komunitu absolventů. No a před Vánocema nás můžete i s profesorama vidět, jak čepujeme punč ve stánku Dobrého místa pro život. A mám z toho strašnou radost, že to stále pokračuje.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme sobotu na jedničku.
2: Krásný víkend, krásnou sobotu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině budeme volat do Kroměříže a pořešíme zdejší hokej. Tak volume doprava, to naše povídání bude stát za to.
1: Posloucháte Rádio Haná.
0: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
0: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrají. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
11: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
0: A je to tady a teď.
5: restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47, výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
12: Rádio Hana.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký Report, jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože Blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na svodnosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, hezké sobotní odpoledne živé z Lázní Slatěnice, kde dneska vrcholí tradiční rozloučení s letní sezónou. Já myslím, že výjimečnost letošního roku v souvislosti se Slatěnicemi je jasná, protože rok 2026 je pro Lázně Slatěnice ve znamení 500 let lázeňské tradice. Dneska odpoledne bohatý hudební program, jarmark, atrakce, ochutnávky i lázeňská gastronomie. Je tady živá hudba v parku Ladislava Foltýna, se na vás těšíme, protože loučení s létem ve Slatinicích je v plném proudu. Přijďte za námi. Mediálním partnerem téhle akce je samozřejmě Rádio Hana. Přejeme hezké odpoledne.
1: Rádio Hana,
2: tady to žije.

0: za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teďka děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata. Ať už je to týden hokeje v Olomouci nebo šumperský Hafan. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Luskni CZ.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
11: Datart uvádí Dny Marianne.
12: Dny Marianne, jo.
11: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
14: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
15: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
16: Rádio Hana, milujeme víkend.

0: O čem se píše?
1: Olomoucká Plecharéna zve všechny malé nadšence na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc.olomouc.cz. Jak se blíží podzim, blíží se taky sezóna na chlazení. Kašel, rýma, bolest v krku. Jak to všechno zvládnout, tak s tím nám poradí report.cz. A zdravíme taky Šumperk. Tady se zítra koná oblíbený šumperský hafan a máme tu pro vás i upozornění, že od 21. září až do 7. října bude dočasně uzavřené dětské hřiště ve Smetanových sadech. Další informace pro nás má web města šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
3: Dnes

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
3: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od nás víte, že tento týden zemřel olomoucký podnikatel a patriot Richard Morávek. Jak píše Report CZ, v Olomouci aktuálně máme dvě pietní místa. Lidé na Richarda Morávka mohou zavzpomínat v sídle firmy Redstone, na envelopě a také v galerii Šantovka. Na letišti v Mošnově se konají dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Pro návštěvníky této dvoudenní akce je na každý den připraven nabitý 8-hodinový program plný atraktivních ukázek. Pokud vás zajímá špičková vojenská technika, rozhodně si tento zážitek nenechte ujít.
0: Sport.
3: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Víme, že sobota je dál většinou polojasná se sluníčkem a s teplotami lehce nad 20. V neděli by to mělo být podobné. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů. Ale pozor, zítra od západu čekáme víc oblačnosti, což znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže v neděli pro jistotu nachystáme deštníky.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme několik nových dopravních omezení. U zavírku máme například na ulici U Cihelny, Gagarinova a na Vítězství. Je to kvůli obnově veřejného osvětlení a potrvá to až do 9. října. A ještě si dáme rychlé opakovací okénko, ať je naše cesta bezpečná a bez pokut. Nezapomínáme na rychlost v obci 50, mimo obec 90, na dálnici 130 a zkontrolujeme si taky dálniční známku. V autě sebou vždycky vozíme reflexní vestu, výstražný trojúhelník a lékárničku. Tak dobře dojeďte, za volantem vám přejeme klid a rozvahu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
7: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as

0: Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Tady je Rádio Hana.

Johanna, nejlepší hudební výběr.

0: houby, bramboráky nebo tvarůžky. A my vám k tomu dál budeme hrát hit za hitem.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
12: Choose your fighter.
10: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: vyrazit.
1: Jste na té správné vlně a taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Začínáme v Olomouci. V pevnosti Poznání je to na houby, a to doslova. Máme tu houby v nadživotní velikosti i mykologickou poradnu dnes a také zítra. Loučení s létem se koná v Lázních Slatinice, aneb in Burčák a víno Veritas. Takže ochutnávky vín a burčáků, k tomu lázeňské speciality i cymbálovka. Dneska ve Slatinicích. Příkazy, tak ty dneska pořádají tradiční vinobraní. Večer tu zahraje skupina Roxy. Bramborákové hody se o tomto víkendu konají v kempu Pádlo v Horce nad Moravou. Tvaruškové dožínky máme v Lošticích, to znamená nejenom tvaruškové speciality, ale třeba i farmářské trhy a den otevřených dveří v Muzeu olomouckých tvarušků. A na malé i velké návštěvníky se těší pekelný hrad Bouzov. Dneska je tady den plný mystiky a zábavy. Na hradě jsou veselí čertíci i strašidelní krampusáci a taky skřeti a čarodějové na pekelném hradě Bouzov. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Jemná korma s kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Radio Haná.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. dřevočal.cz.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
4: Prostějov aktuálně.
3: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
5: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kulička. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupínka pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
3: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
1: Sport.
3: Jak od nás víte, Mora včera otočila zápas s Plzní. Hokejisté HC Olomouc nakonec doma vyhráli po prodloužení 3-2. Branky Kohoutů dali Jakub Orsava, Jakub Kos a Tomáš Černý. Další domácí utkání čeká Hanáky v pátek 25. září s brněnskou Kometou.
1: Počasí.
6: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, Slavonínské, anebo na Jižní. Se stacionárním radarem se můžeme potkat také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šterberské. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou kvůli opravám potrubí vodovodu. Nedostaneme se z Havlíčkovy ulice na Albertovu a obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak buďte na cestách. Cíl vám rozhodně neuteče.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. Nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahu.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled,
1: a kolem nás hudba,
0: jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz, vždyť víš.

0: Zdravíme všechny, díky, že o víkendu ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě. Ještě v téhle hodině se podíváme na jednoduché triky pro lepší den. Hoďte se do klidu a užívejte si sobotu v plné parádě.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Padá hvězda. Něco si přeji?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
8: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
6: Nášnet.org.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
13: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
14: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
12: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
13: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
20: Rádio Hana. Milujeme víkend.

0: Rádio Hana. Životní styl.
1: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění, ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne, neruším, můžu? Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Rádio Hana.

0: nic.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem, v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
2: Sport.
4: Olomouc se v neděli chystá na vyprodaný zápas Sigmy s pražskou Spartou. Začátek je ve 3 odpoledne. Fotbalovým fanouškům se doporučuje, aby dorazili na Andrův stadion s předstihem. Fanzóna s naším rádiem tu bude už od 12 hodin. Před utkáním se Spartou nabídneme bohaté gastro, soutěže i autogramiádu hráčů olomoucké Sigmy.
2: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci velmi často strážníci provádí měření na rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar můžeme potkat taky ve Šternberku na Jivavské. A připomínáme, že dlouhodobě je omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou samozřejmě značené. S námi máte přehled, víte, co se děje před vámi i ve zpětném zrcátku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně.
8: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Česká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že víkend trávíte právě s námi. Je tady sobota a nás v téhle hodině čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek a kdo narozeniny a vůbec zjistíme, co zajímavého si připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
0: Rádio Hana. Milujeme víkend.
1: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ty ne! Nesahej na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: hudební obzor.
1: Tohle u nás nehrozí.
0: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
1: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
0: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
1: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Radio Hana.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký Report, jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
2: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože Blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů. Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na svodnosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i a užijte si s námi zbytek cesty.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, máte dvě malé děti, kam s nimi nejraději chodíte?
1: Logicky chodíme na hřiště, protože dost rádi sportujeme, tak na kolo, na hory, kam jen to jde.
0: Jaká máte oblíbená místa?
1: Myslím, že v Olomouci máme na špičkové úrovni areály s lanovými překážkami, potom univerzitní pevnost Poznání, anebo i na Horním náměstí jsou některé herny pro děti, které jsou super. To jsou ale všechno podniky, kde se vlastně platí vstup. A bohužel kvalitní veřejná hřiště v našem okolí, minimálně mého bytu, vlastně moc nejsou. No a potom vedle toho milujeme zoologickou Poděbrady anebo litovelské Pomoraví, kam naše děti jezdí hrozně rádi na výlety. No a potom samozřejmě zmrzliny. Tady si myslím, že v Olomouci jsme skoro zhýčkaní tím, jak kvalitní zmrzlinárny tu máme, což ve výsledku leze i trošku do peněz.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Krásný víkend, krásnou sobotu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině si povíme, jaké jsou aktuálně filmové premiéry v našich kinech. Tak volume doprava, to naše povídání bude stát za to.
0: Posloucháte Rádio Hana.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle?
9: Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
0: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho Parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadla úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
4: We really have nothing.
2: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
12: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
1: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
13: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
14: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Posloucháte Rádio Hana.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od nás víte, že tento týden zemřel olomoucký podnikatel a patriot Richard Morávek. Jak píše Report.cz, v Olomouci aktuálně máme dvě pietní místa. Lidé na Richarda Morávka mohou zavzpomínat v sídle firmy Redstone, na envelopě a také v galerii Šantovka. Na letišti v Mošnově se konají dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Pro návštěvníky této dvoudenní akce je na každý den připraven nabitý 8-hodinový program plný atraktivních ukázek. Pokud vás zajímá špičková vojenská technika, rozhodně si tento zážitek nenechte ujít.
0: Sport.
1: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme několik nových dopravních omezení. U zavírku máme například na ulici U Cihelny, Gagarinova a na Vítězství. Je to kvůli obnově veřejného osvětlení a potrvá to až do 9. října. A ještě si dáme rychlé opakovací okénko, ať je naše cesta bezpečná a bez pokut. Nezapomínáme na rychlost v obci 50, mimo obec 90, na dálnici 130 a zkontrolujeme si taky dálniční známku. V autě sebou vždycky vozíme reflexní vestu, výstražný trojúhelník a lékárničku. Tak dobře dojeďte, za volantem vám přejeme klid a rozvahu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
3: Rádio
0: Nejlepší hudební výběr.

0: jedničku.
1: Přejeme pohodovou sobotu a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teďka děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata. Ať už je to týden hokeje v Olomouci nebo šumperský Hafan. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
2: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech,

0: Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Haná.
6: Přejeme

0: Olomoucká Plecharéna zve všechny malé nadšence na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc-olomouc.cz. Jak se blíží podzim, blíží se taky sezóna na chlazení. Kašel, rýma, bolest v krku. Jak to všechno zvládnout, tak s tím nám poradí report.cz. A zdravíme taky Šumperk. Tady se zítra koná oblíbený šumperský hafan a máme tu pro vás i upozornění, že od 21. září až do 7. října bude dočasně uzavřené dětské hřiště ve Smetanových sadech. Další informace pro nás má web města šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.

Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: If you know what I feel. And if you feel the same way too.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme.

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu. Ráno

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ty ne, nesahy na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.
0: Rádio pro lepší náladu.

0: Tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.

vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrají. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: vzali italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký Report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
1: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože Blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu s novou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, jenže ty po ruce

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Michal Hruza, zdravím všechny cowboye z Hané.

0: to byly velký originálky tady tohle.
1: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
1: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
1: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
1: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: V oprýskaný